ze směru Benešov u Prahy a Čerčany, pravidelný příjezd 12:31 přílet na nástupiště číslo 6, služební kolej 28, vlak zde jízdy končí. Prosím.